ženy návu a travu má listí. Napíj se, pokloň se a křes tu čistý. Přijmi tu sílu, co pod kůrou plane. Měj víru, že stát, co se má, tak se stane, až před tvůj